Dancing on the Moon. Vďaka Rádiu Košice je naozaj všetko možné. Aj si takto zatancovať na mesiaci, alebo možno o mesiac, možno vás niečo dôležité čaká. Ja ale upozorňujem na 14. hodinu, lebo sa k nám pridá aj Barbie, dobre naladená. Aj by som povedala, že dnes prišla na skate.